0: This is Color Radio on 98.4 and 99.3 FM in Dresden and stream.colorradio.org worldwide. You're listening to Color Radio.
1: Tam, kam Císař Pán šel sám.
2: Šli šla s náma.
1: Ta známa nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídelnici.
1: Yes, here I am.

0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Prosím, pane, šukám štěstí
0: v lásce. Poštěstím si v lásce.
1: Šlo
0: to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Ungezogne fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Ungezogne Hosenträger. Im wieder was für später. Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane,
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase.
1: Prosím,
0: pane koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: a rajtovat do košic. Dednoutající koš je znameňánek v plamenech.
1: Dednoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkražil s kondomovou courou z loňských tuto.

0: Doudna, koš, v šoku to úmyslníka.
1: I toto nevadí.
2: Nevadí, že tady doutná koš, v šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý, košo šok, šok ešte šluk a máme výluku.
2: Prosím pane,
0: autopane, kann ja jede sorgen, ich bin der Susanne, vom Susanne, du.
2: Urlogin gsi.
0: Vom Cessante Urlogin gsi.
2: Urlogin Urlogin gsi.
0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce, ungezogne fratze,
2: umgezogne Hosenträger. Immer wieder was für später.
0: Prosím, pane, koš, nevysypat doutna, ještě doutna a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysajrajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu s bratka žil s kondomovou courou z lonských tuto.
2: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrt a rakovina. A zničený koš, když to doutná, jo. Když koš stojí. Už škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že fratce to chlapec, že? Spratek, už klep.

0: Tja, tja, kolla, kolla, da, da, hus, hus,
1: A to bylo nejgeniálnější.
2: A to bylo nejgeniálnější. Ona věděla, o kom mluví. Ona věděla, o kom mluví.
1: To se tam fakt všecko probírá. No? Všecko do obchodu. No?
0: Teplo, tatka dneska je v depu, aj na tu novou plovoucí. Mamka peče protvan buche, dcera čvuchtí k babičce. A tatka je buchtový. Mamka je masová.
1: Mamka je masová.
0: Poláchu hen je teplo, každá rodina by měla zakládat stát ve státě, aj proto tatka dže v depu nejen dneska, ale zajtraj. Však není žádný špicbolt kuršl, který už dávno vyděláno má. A u poláchu hen je teplo, tatka topí, aj v depu mamka přece peče protvan, dcera čtvrtý nedodělanou. Každým krůčkem zakládat stát ve státě, jinak nejsme rodina. Buď statečná jak teta, vzputte děti vždy před pátu. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. To.
3: Nicht für die Schule,
0: to.
3: Für das Leben lernen wir.
0: Ne, ne, to nenajdeš jen tak. To najdeš jen hen, bléde henne, blédý nehet, plaches henlein, übernächtigt. A u poláchu hen je teplo und bei Feldmanns gibt es was. Zajtra děcka budeme moudřejší, dneska tatka dže v depu, jak já jen ten vyčepu. Se sebe dostat vůbec nic. Jejda jenda už má naděláno, boží láno drží balabán.
1: Babička nám drží palce.
0: Babička nám drží palce. A každý člověk je v právním vztahu, proto to teplo, ta pohoda, to jo. Celý v protfán to go. To. Die Bratpfanne im Hausfrau hilft fleißig beim Hausbau. To teplo do depo, ten člověk. Člověk chce klid a klid je základ, protože člověk bez klidu je člověk smutný. Na základ nalákat, nalakovat plot a večer před spánkem zaspívá nám God. God nebo Gottwalda, Hannibal jako předskokan, ve Vorsprungu lesník, bože lidi milí, tu písničku znám.
1: To go, to go, to go, to go, celý protván, to go, go, go, go. Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Tam.
0: Da. Scheiße.
1: Kancísař pán šel sám.
0: Tam. Da. Scheiße. Kancísař pán šel sám.
1: Šlišla s náma.
0: Šlišla s náma.
1: Ta známá nymfa z amfiteátra.
0: Ta známá. Da. Scheiße. Nymfa z amfiteátra.
1: A milovali jsme se jako v mídlení.
0: Scheiße. Scheiße. Scheiße.
1: Milovali jsme se jako v mídlení.
0: Scheiße.